0: Výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci koncept. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, přeji příjemný poslech. Výplaty českých starostů se letos pohybují od 58 tisíc až po více než 166 tisíc korun hrubého měsíčně. Výsledná suma závisí na tom, jestli funkci vykonávají na plný úvazek a především na velikosti obce. Zatímco v té nejmenší do 300 obyvatel bere uvolněný starosta přes 58 tisíc, ve městech nad 200 tisíc lidí dosahuje primátorská odměna více než 166 tisíc korun, čím snadno překoná i základní plat poslance nebo senátora. Úplný vrchol žebříčku drží pražský primátor s bezmála 200 000 korunami měsíčně, což za rok dělá přes 2 miliony hrubého. Naopak řadoví neuvolnění zastupitelé, kteří mandát vykonávají při práci, si přijdou jen na jednotky tisíc korun. V nejmenších obcích mají strop zhruba 1700 korun a na pražském magistrátu dosahuje zákonné maximum necelých 10 tisíc. Místní zastupitelstvo jim může schválit i částku nižší nebo vůbec žádnou. Jen pro srovnání, vrcholní politici na celostátní úrovni berou ještě víc, plat ministra přesahuje 219 tisíc a premiér pobírá téměř 309 tisíc korun měsíčně bez započtení náhrad. Píší o tom Lidovky. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pášaj, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Vás? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
7: To je přece Julius, starý dobrý Julius!
6: Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Zlozvyky mají svou vlastní výstavu. Národní sbírku zlozvyků představuje instalace v Kopřivnici na Novojičínsku. Netradiční expozici můžou lidé navštívit do 22. října.
8: Autorkou národní sbírky zlozvyků je Kateřina Šedá a dosud se jí podařilo sezbírat 35 tisíc zlozvyků. Tak alespoň malá ukázka. Otáčím toaletní papír, aby se odvíjel správně od zdi a dělám to i na návštěvách. Testuji vteřinová lepidla svými prsty. Pokud jsou kvalitní, musím na pohotovost. Pokud do Kopřivnice zavítáte, můžete sbírku obohatit i svým zlozvykem. Zaregistrovat ho můžete vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Eva Panošová, Radio Impuls Kopřivnice.
1: Velkou Pardubickou podruhé za sebou ovládl irský kůň. Na loňský triumf navázal desetiletý valach Final Orders trenéra Gavina Cromwella, kterého k vítězství v dramatickém finiši opět dovedl žokej Keith Michael Donahue. V cílové rovině těsně přetlačil domácího favorita Godfreye a připravil tak žokeje Jana Faltejska o vyrovnání 8. vítězného rekordu Josefa Váni staršího. Z 5milionové dotace si vítězný tým odnesl prémii 2 miliony korun. Letošního ročníku se zúčastnilo pouhých 10 koní, což byla nejnižší účast od roku 1993 a cílích vidělo 6. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy pak až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity

0: Radio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřad už ale kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za 100 nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě více. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července příštího roku plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10 na 15 let. A portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínů a online převody vozidel. Brdům vyhlášení chráněné krajinné oblasti pomohlo. Pohoří už v režimu ochrany přírody a otevřenosti směrem k turistům funguje 10 let. Návštěvnost stále roste a to pomáhá i místním podnikatelům. ČTK to potvrdil šéf Muzea středních Brd ve Stašicích Tomáš Makaj.
2: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: Do Brd přijede každý rok více než 100 000 návštěvníků. Velkým přínosem středních Brd je Dům přírody Brd na zámečku Tři trubky, který vybudovali vojenské lesy a statky v roce 2023. Dříve tu byl nepřístupný vojenský prostor. Dům u Strašic funguje jako informační a vzdělávací centrum. Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení městské hromadné dopravy i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi řekl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3 650 korun vrátit na dřívější o více než 1 000 korun dražší úroveň a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, jednat plánuje se spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu, pouhých 34 křesel v 65členném zastupitelstvu. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend – sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
3: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný – společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehání, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Přeji příjemný poslech. Výplaty českých starostů se letos pohybují od 58 tisíc až po více než 166 tisíc korun hrubého měsíčně. Výsledná suma závisí na tom, jestli funkci vykonávají na plný úvazek a především na velikosti obce. Zatímco v té nejmenší do 300 obyvatel bere uvolněný starosta přes 58 tisíc, ve městech nad 200 tisíc lidí dosahuje primátorská odměna více než 166 tisíc korun, čím snadno překoná i základní plat poslance nebo senátora. Úplný vrchol žebříčku drží pražský primátor s bezmála 200 000 korunami měsíčně, což za rok dělá přes 2 miliony hrubého. Naopak řadoví neuvolnění zastupitelé, kteří mandát vykonávají při práci, si přijdou jen na jednotky tisíc korun. V nejmenších obcích mají strop zhruba 1700 korun a na pražském magistrátu dosahuje zákonné maximum necelých 10 tisíc. Místní zastupitelstvo jim může schválit i částku nižší nebo vůbec žádnou. Jen pro srovnání, vrcholní politici na celostátní úrovni berou ještě víc, plat ministra přesahuje 219 tisíc a premiér pobírá téměř 309 tisíc korun měsíčně bez započtení náhrad. Píší o tom Lidovky. Navždy utichl český hlas Harrisona Forda. V 79 letech zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Svého kolegu z Ameriky si střihl třeba ve filmech o Indianu Jonesovi.
2: Pašaj, mein Herr. Letenku, prosím.
3: Vás? Neměl letenku.
4: Jiří Štěpnička patřil ke generaci dabérů, kterou vychoval třeba legendární František Filipovský. Od roku 1975 získával cenné zkušenosti v Pražském národním divadle. Do vínku mu taky dala několikrát jeho maminka, taky herečka Jiřina Štěpničková.
5: Říká, to víš, v národním divadle se musí mluvit tak, aby šepot byl slyšet až na druhou galerii. A to jsem se učil dlouho.
4: Štěpnička propůjčil svůj hlas i Michaelu Douglasovi, Stevenu Segalovi nebo Gerardu Depardieu. A to třeba v Asterix a Obelixovi.
6: Poslouchej ty nahoře, co no, máš ty na hlavě, bobkovej list! Natoč se!
7: To je přece Julius, starý dobrý Julius.
6: Kde máš vojsko?
4: Herec Jiří Štěpnička zemřel v 79 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Zlozvyky mají svou vlastní výstavu. Národní sbírku zlozvyků představuje instalace v Kopřivnici na Novojičínsku. Netradiční expozici můžou lidé navštívit do 22. října.
8: Autorkou Národní sbírky zlozvyků je Kateřina Šedá a dosud se jí podařilo sezbírat 35 tisíc zlozvyků. Tak alespoň malá ukázka. Otáčím toaletní papír, aby se odvíjel správně od zdi a dělám to i na návštěvách. Testuji vteřinová lepidla svými prsty. Pokud jsou kvalitní, musím na pohotovost. Pokud do Kopřivnice zavítáte, můžete sbírku obohatit i svým zlozvykem. Zaregistrovat ho můžete vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Eva Panošová, Radio Impuls Kopřivnice.
1: Velkou Pardubickou podruhé za sebou ovládl irský kůň. Na loňský triumf navázal desetiletý valach Final Orders trenéra Gavina Cromwella, kterého k vítězství v dramatickém finiši opět dovedl žokej Keith Michael Donahue. V cílové rovině těsně přetlačil domácího favorita Godfreye a připravil tak žokeje Jana Faltejska o vyrovnání 8. vítězného rekordu Josefa Váni staršího. Z 5milionové dotace si vítězný tým odnesl prémii 2 miliony korun. Letošního ročníku se zúčastnilo pouhých 10 koní, což byla nejnižší účast od roku 1993 a cíl jich vidělo 6. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy pak až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Více než 200 000 českých řidičů vyprší do konce roku platnost průkazu. Na úřad už ale kvůli výměně nikdo nemusí. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce předem online přes portál dopravy, který sám využije fotku i podpis ze státních registrů. Hotový průkaz si pak motoristé vyzvednou zdarma na vybraném úřadě nebo si ho za 100 nechají poslat přímo do výdejního boxu. Nejvíce výměn čeká šoféry nad 61 let a z regionů vede Středočeský kraj, následovaný Prahou, zatímco nejméně práce budou mít v Karlovarském kraji. V budoucnu by navíc fronty mohly prořídnout ještě více. Ministerstvo dopravy chystá novelu, která od července příštího roku plánuje prodloužit platnost nově vydaných řidičáků pro motorky a osobní auta z 10 na 15 let. A portál dopravy brzy přidá i automatické hlídání termínů a online převody vozidel. Brdům vyhlášení chráněné krajinné oblasti pomohlo. Pohoří už v režimu ochrany přírody a otevřenosti směrem k turistům funguje 10 let. Návštěvnost stále roste a to pomáhá i místním podnikatelům. ČTK to potvrdil šéf Muzea středních Brd ve Stašicích Tomáš Makaj.
2: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které spokojí ty potřeby dalších turistů.
1: Do Brd přijede každý rok více než 100 000 návštěvníků. Velkým přínosem středních Brd je Dům přírody Brd na zámečku Tři trubky, který vybudovali vojenské lesy a statky v roce 2023. Dříve tu byl nepřístupný vojenský prostor. Dům u Strašic funguje jako informační a vzdělávací centrum. Vítěz pražských voleb Petr Hlaváček ze Starostů avizuje zdražení městské hromadné dopravy i rezidentního parkování. Adept na post primátora v České televizi řekl, že voliči hlasovali pro dobudování moderní metropole na základě nového metropolitního plánu, což si vyžádá i nepopulární kroky. Roční kupon na MHD by se podle něj měl z nynějších 3650 korun vrátit na dřívější o více než 1000 korun dražší úroveň a v budoucnu po dostavbě městského okruhu a změně legislativy počítá také se zavedením mýta pro vjezd do centra, které by neplatili tamní rezidenti. Koaliční dohodu chce mít lídr STAN hotovou během listopadu, jednat plánuje se Spolu pro Prahu, Prahou sobě i Piráty. Samotné spojenectví STAN a Spolu sice nevylučuje, upozornil ale na jeho křehkou většinu, pouhých 34 křesel v 65členném zastupitelstvu. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
3: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný, společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehání, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty naměříme od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé, je tady pondělní ráno, 12. říjen, Adam Kořica, přeje pohodové vstávání, úspěšný start do nového týdne a teď už kamufláž, písnička The Great Commandment.

Sloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pondělí 12. říjen, máme po 6. do půl 7. nám zaspívá FR David. Já vám přeji hezké a ničím nerušené ráno a zajímá mě, do jakého dne jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vašeho počasí, sbírám na WhatsAppu rádia Gold Impuls na čísle 734 787 981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání i vy.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, na řadě rychlý přehled zpráv, také předpověď počasí a po půl sedmé další muzika, ale 60. až 80. začneme písní Teach Your Children.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Hezký vstup do nového týdne. Koaliční rada probere změny ve financování asistentů pedagoga. Letos podruhé bude jednat taky Národní koalice pro boj se suchem. Státní volební komise projedná výsledky víkendových voleb. Moskva večer zaútočila na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Začíná pařížský autosalon a hokejisté Třince poprvé v sezóně ztratili body. No a nový týden zahájíme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, pondělí 12. říjen do 7. Další muzika let 60. až 80. Oak Ridge Boys, skladba Elvíra, koukám do kalendáře, svátek dnes slaví pánové, muži se jménem Marcel, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší, pokud nějakého Marcela máte ve svém okolí, nezapomeňte mu popřát a zpříjemnit mu ten start do nového týdne. Na řadě jsou Oak Ridge Boys a jejich Elvíra. Dobré ráno.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: A u nich vám hezké pondělí přeje Michael Ransdorf. Majitelé bytů na pronájem našli díru na trhu. Chystají proto tisíce bytů pro studenty. Generaci mladých, která už při přijímačkách na střední školy čelila silné konkurenci, čeká totiž v příštích letech další náročný souboj. Tentokrát o místa na kolejích. Kapacity studentského bydlení v Česku rostou výrazně pomaleji než počet vysokoškoláků. Rozdíl mezi nabídkou studentského bydlení a poptávkou po něm je enormní. Na 100 studentů připadá podle analýzy poradenské společnosti Cushman & Wakefield 21 míst na kolejích. Třeba na Praze 4 se v příštím roce otevře nový kampus se 400 lůžky. Studenta to ale bude něco stát. Zatímco na veřejných kolejích v Praze se dá sehnat lůžko v průměru za 6 tisíc měsíčně, u soukromých pronajímatelů vyjde i na 3,14 tisíc, tedy víc než na dvojnásobek. Do Větnamu se dá z Česka dostat napřímo. Mezi Prahou a Hanojí už totiž létá pravidelná linka. Spojení je cestujícím k dispozici dvakrát týdně s mezi přistáním v kazašském Almaty, a to vždy v úterý a v sobotu. Mluvčí pražského letiště Václava Havla Jiří Hanek počítá, že po letech mezi Prahou a Hanojí bude vysoká poptávka.
3: Předpokládá se, že by nové spojení v prvním roce provozu mohlo využít víc než 67 tisíc cestujících v obou směrech. Větnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými.
2: Podle vyhledávačů letenek cena přímého zpátečního spojení mezi Prahou a Větnamem začíná zhruba na 18 tisících korunách. Povolební vyjednávání jedou na plné obrátky. V Plzni se na koalici dohodlo ANO, Pro Plzeň a STAN. Na narychlo svolaném večerním briefingu to oznámil volební lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický. V 9členné radě města bude mít ANO většinu 5 křesel a Zarzický zůstane primátorem. STAN bude mít 3 křesla a uskupení Pro Plzeň s lidovci 1. Prvním náměstkem Zarzického bude lídr STAN Aleš Tolar. Výsledky víkendových komunálních a senátních voleb dneska na státní volební komise. Slovensko výrazně přidá policistům v průměru o skoro 9 tisíc korun měsíčně. Platy porostou i hasičům nebo zaměstnancům okresních úřadů a rezortu vnitra.
4: Minister vnútra pôvodne slúbil policajtom navýšiť plat mesačne o 5 tisíc korun. Napokon ide do ešte vyššej sumy po dohode s odborármi na rizikovom príplatku. Polepšia si aj hasiči a horskí záchranári. Mzda im narastie o 4 300 korun. Ostatným zamestnancom štátnej a verejnej správy sa zvýšia platy o takmer 8,5%. K rastu miest sa pristupuje rok pred parlamentnými voľbami. Opozícia tvrdí, že koalícia si chce takto kúpiť voličov. Jozef Bálko, Slovensko.
2: A na závěr si řekneme, jak bude nový týden zájme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 7. pondělí 12. října Adam Kořica přeje pohodový start do nového týdne. A teď už další muzika, ale 60. až 80. Roy Orbison, písnička You Got It.

0: Dobré ráno, pondělí 12. říjen, blíží se nám 7:30 a právě o pondělí je dnešní ranní téma. Den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma. A tak sbíráme ty nejkreativnější výmluvy, proč nepřijít do práce, do školy nebo proč něco nestihnout. Jakou nejkurioznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli, co jste jako děti říkali rodičům, když se vám nechtělo do školy, jakou výmluvu jste někdy použili v práci? Máte doma dítě, které umí vymyslet příběh během 3 vteřin. Stalo se vám, že byla pravda tak neuvěřitelná, že vám ji někdo nevěřil a máte výmluvu, která se u vás doma používá pořád dokola?
1: Dneska ráno, takže nejlepší výmluva na pondělí může být, už se nám to sobotí, jo, to používám rád, tak přeji hezký den.
2: Zdravím, moje výmluva, já jsem o tom nevěděla, já jsem si toho nevšimla.
0: Nevšimnout si, že je pondělí, chápu, rozumím. Ono ostatně takhle, po sobotě, neděli, to může člověku jako trochu splynout. Mě vždycky do reality vrátí ten budík. Tak co vy, jaká je vaše výmluva pro dnešní den, jakou nejkurioznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli? 6411 211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. Na řadě je muzika let 60. až 80. 7:30 kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Dobré ráno.

0: Zdravím vás z rádia Gold Impulse, přeji hezké ráno, pondělí 5. říjen, po 7:30, další muzika, ale 60. až 80. Dolly Parton, také Rod Stewart, ze všeho nejdřív Elton John, nahrávka Your Song, teď už ale zprávy a ty má kolega Michal Ransdorf.
1: Rádio Gold Impulse, přehled zpráv.
2: A v 7:30 vám přeje hezké ráno Michal Ransdorf. Blíží se oteplení, naměříme až 18 stupňů. U vodojemu Flora v Praze dneska proběhne cvičení policistů, vojáků a hasičů. Jan Birke opět zvítězil v Náchodě, starostou bude už po páté. Panama po pátečním zemětřesení hlásí víc než 200 následných otřesů. Při nedělním útoku na letiště v Riádu zemřel člověk. Fotbalisté Sparty porazili Pardubice a posouvají se na třetí příčku tabulky. A na závěr počasí, na obloze nám dneska vydrží jen pár mraků, ze kterých může trochu zapršet, bude 10 až 15 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michal Ransdorf.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Pondělí 12. říjen, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. Taky se vám dneska nechtělo do práce, nechtělo se vám vstávat a dokázali jste se z toho nějak vyvléci. O tom je dnešní ranní téma. Pondělí, den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma, a mě zajímá, jakou nejkurióznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli.
1: Minulý pondělí jsem nebyl v práci a šéf mě volal, proto nepřišel, tak jsem mu řekl, že když jsem přijel na parkoviště před firmu a nebyl mi zaparkovat, tak jsem si řekl, no, je vás tam asi dom, tak jsem jel dom.
2: Nejoblíbenější výmluva na pondělí, šéf mě je dneska hrozně špatně a přijdu trošku později. Šéf se zeptá, a kdy přijdete, kolik? No, ve středu.
0: Otázkou je, jestli pak do té středy šéf počká. Co vy, co jste jako děti říkali rodičům, když se vám nechtělo do školy? Jakou výmluvu jste někdy použili v práci? Máte doma dítě, které umí vymyslet během 3 vteřin příběh, který ho vyvleče z něčeho? Stalo se vám, že byla pravda tak neuvěřitelná, že vám ji nikdo nevěřil? Máte výmluvu, která se u vás doma používá pořád dokola? My sbíráme na telefonním čísle 604 111 211 nejkreativnější výmluvy. Proč nepřijít do práce, do školy nebo proč něco nestihnout. Těšíme se na vaše další komentáře a já už teď pouštím další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Národní koalice pro boj se suchem zasedne letos podruhé k jednacímu stolu. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem zhodnotí aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. Národní koalici pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo průtoky vodních toků někdy i na historická minima. Opozice tehdy vládu za nedostatečné řešení sucha a vedra kritizovala. Babiš jednání svolal den po zprávě, že jeho česká vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada skoro vyschla. Volební klání bude pokračovat i tento týden. S celkem 27 senátních obvodů půjdou v pátek a v sobotu k urnám lidé ve zbývajících 22. Pět uchazečů totiž postoupilo přímo hned z prvního kola. Naději na úspěch mají především opoziční kandidáti. Z vládních uchazečů postoupili do druhého kola jen ti z hnutí ANO. Ohlasy se tak bude ucházet ještě 13 politiků z nejsilnějšího vládního hnutí. Podle serveru Novinky.cz mají největší naději na zisk křesla v horní parlamentní komoře jen 4 kandidáti z nich. Největší vládní partaj přitom obhajuje jen jeden jediný mandát. V cestě ale jim často stojí silní opoziční kandidáti. Dosud nejsilnější senátorský klub ODS spolu s TOP 09 musí pro udržení své pozice obhájit o víkendu 8 křesel. V klání jim přitom zůstává o 2 kandidáty víc. Úspěch v prvním kole slavilo hnutí STAN, to teď k obhajobě potřebuje v druhém kole získat už jen 9 křesel. A doplním, že druhé kolo senátních voleb startuje v pátek ve 14 hodin. Hlasovací lístky tentokrát nepřijdou poštou, lidé je dostanou až ve volební místnosti. A jdeme za naším krušnohorským reportérem Dušanem Valentou a Most už má plán na využití končící knihovny. Unikátní objekt se promění v centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Knihy a studovny se brzy budou stěhovat do rekonstruovaného objektu Repre. Tak nám řekni víc, Dušane.
2: Velká rošáda a hledání nového využití. Tohle všechno provází chystané stěhování. Původní objekt byl totiž projektován jako studovny a knihovna se sklady a řada místních měla proto strach, že nové využití objektu ublíží. Návrh, se kterým přišli architekti z německého Berlína, ale obavy rozptýlil. Pro nové využití vznikne koncept domu v domě, který původní prvky zachová.
1: Díky. No a nakonec zpráv přichází počasí, jako vždy. Nový týden zahájíme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 8, Adam Kuřica přeje hezké ráno, 12. říjen, pondělí, start nového týdne. A teď už Joan Jett, Blackheart, písnička I Love Rock'n'Roll.

0: Dobré ráno, pondělí 12. říjen, blíží se půl devátá, kolega Michal Ransdorf už pro nás chystá zprávy, uslyšíme za pár minut, do té doby ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Pondělí, den, kdy občas člověka napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat doma. A my v rámci ranního tématu sbíráme ty nejkurioznější, nejkreativnější výmluvy, proč nepřijít do práce, do školy nebo proč něco nestihnout.
1: Ano, ano, klasická výmluva, ta asi funguje všude. Ono se to, samo se to, já to nebyla, tak hezký den.
2: Já jsem si jednou vymyslel, že mě hrozně nechtělo do školy, že mý slepice sehrali žákovskou knížku a proto nemůžu jít do školy. Tak se mě táta ptal, jak ti mohli slepice sehrát žákovskou knížku. Kámo, já jsem dostal poznámku a schoval jsem ji do kurníku.
0: Další kreativní výmluvy sbíráme na čísle 604-111-211. Já se ptám, co jste jako děti říkali rodičům, když se vám nechtělo do školy, jakou výmluvu jste někdy použili v práci. Máte doma dítě, které umí vymyslet příběh během 3 vteřin. Stalo se vám, že byla pravda tak neuvěřitelná, že vám ji nikdo nevěřil a máte výmluvu, která se u vás doma používá pořád dokola. Určitě zavolejte a my už teď hrajeme další muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

0: Ty sladký život, doufám, že máte fajn start do nového týdne, pondělí 12. říjen, po půl deváté je na řadě liverpoolská partička skupina Beatles, teď už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy, Mišáku, hezké ráno i tobě.
1: Radio Gold Impulse, přehled zpráv.
2: Hezké pondělí. Podpora hnutí ANO pro sněmovní volby klesá na necelých 29%. Ostravská Škoda vagonka propustí desítky lidí. Policie zpřísňuje pobodání ženy u plzeňského rybníka na pokus o vraždu. Víkend přinese ochlazení a na hory sníh. Soud zakázal Trumpovi vysílat politické reklamy z veřejných peněz. Hokejisté Třince poprvé v sezóně ztratili body. A na závěr počasí bude celkem slunečno, jen výjimečně může spadnout pár kapek. Teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15. Krátké zprávy vám přinesl Michal Ransdorf.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 12. říjen, blíží se 9. hodina do dopoledne, naše ranní téma. My sbíráme nejkreativnější výmluvy, proč nepřijít do práce, do školy nebo proč něco nestihnout. Zkrátka pondělí, den, kdy člověka občas napadne, že by možná nebylo špatné ještě zůstat po víkendu doma. Mě zajímá, jakou nejkurioznější výmluvu jste kdy použili nebo slyšeli.
1: Jedna super výmluva byla, že jsme měli zablokované parkoviště. No moc tomu nechtěli věřit, až jednou ho zablokoval můj vedoucí, když vezl děti do školky, taky tak blbě zaparkoval. Takže pak už to bylo docela realistické.
2: A já většinou, když se mi nechtělo stávat na základní škole, to byly různý ty výmluvy, jakože mi blbě a tak, ale jednou mi tenkrát bratr, jakoby když se měnil čas, že jo, tak samozřejmě mi to nařídil jinak, takže mě vlastně poslal do školy a vlastně pak jsem ve finále zjistila, že je i sobota.
0: Děkujeme za vaše telefonáty, za vaše reakce, za vaše komentáře.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Nová podoba nové zelené úsporám drhne. Výhodné půjčky na energeticky úsporné renovace zatím dotáhl dokonce málo kdo. Státem podporované úvěry totiž nabízí pouze jediná banka. Během podzimu by se ale situace měla změnit. Řada bank se na spuštění bezúročných půjček v rámci nové zelené úsporám zatím chystá. Zvýhodněné úvěry fungují tak, že domácnost bance splatí jen půjčenou částku. Úroky a všechny další poplatky za ní pak zaplatí stát. Server Seznam Zprávy píše, že o výhodnou půjčku můžou žádat lidé se schváleným projektem renovace od Státního fondu životního prostředí, kteří zároveň splní u banky podmínky pro poskytnutí úvěru. Vlastníci bytů musí navíc i mít i svolení od ostatních majitelů v domě. Fond životního prostředí do září přijal přes 2600 žádostí za 6,5 miliardy korun. Do konce roku by to mohlo být ještě víc než dvakrát tolik. Lidé si díky nové zelené úsporám můžou půjčit maximálně 750 000 korun, a to nejvýš na 15 let. Peníze můžou jít na zateplení, výměnu kotle nebo instalaci solárních panelů. Škoda Vagonka bude propouštět. V ostravské společnosti přijdou o práci desítky lidí. Firma tomu odmítá říkat hromadné propouštění a situaci označuje za optimalizaci kapacit. Dalších zhruba 120 pracovních míst má v příštím roce zmizet v ostravském pivovaru Ostravar. Výkyvy v zakázkách a nadcházející slabší období příštího roku provázejí celkovou situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji, kde bylo koncem září bez práce přes 55 000 lidí. Největší poptávka panuje po technických a řemeslných profesích, o které je ale na školách malý zájem. ANO ztrácí. Podpora Babišova hnutí klesá na necelých 29%. Pokud by se teď konaly volby do sněmovny, ukazuje to průzkum NMS pro novinky.cz. Ještě v květnu přitom hnutí přisuzoval o skoro 4% víc. Jde tak o nejnižší výsledek od února. Stan je podle průzkumu lídr opozice. Získal by skoro 19% hlasů. O 6% víc než ODS. Do sněmovny by se dostalo i SPD, Piráti a Motoristé. Povodání běžkyně v Plzni dostává přísnější právní kvalifikaci. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Teď oznámili, že to mění na pokus o vraždu. Útočníka už policie dopadla. Běžkyně se v sobotu vydala sportovat okolo Boleveckého rybníka, kde ji napadl neznámý muž. Pobodaná žena skončila v nemocnici. No a nakonec počasí. Na obloze nám dneska vydrží jen pár mraků, ze kterých může trochu zapršet, bude 10 až 15 stupňů Celsia. To bylo výhled na to, jak bude, uzavírá zprávy Michael Ransdorf, dál vás bude provázet Adam Kuřica.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 9, máme 3 minuty po celé, další zpravodajský servis tady na Goldu, opět za hodinu. Adam Kuřice s vámi a společně startujeme pondělní dopoledne s datem 12. října a teď už kamufláž, písnička Love is a Shield.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké pondělní dopoledne, 12. říjen, doufám, že se máte fajn, do zpráv celou do 10. ještě určitě ABBA písnička The Winner Takes It All. A českou verzi tohoto slavného hitu naspívala Helena Vondráčková pod názvem A ty se ptáš, co já. A proč to zmiňuji? My vám každý večer nabízíme naši cover show, to znamená, že si hrajeme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Takovým originálem je právě písnička The Winner Takes It All. Pojďme na ní, přeji pohodový poslech.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Malé nemocnice zápasí o každou korunu. Kvůli novému plánu na centralizaci zdravotní péče jejich představitelé bojují o to, aby jim zůstaly operace žlučníků a kýl. Případný přesun takových jednodušších zákroků vidí problémově. Kdyby z malých nemocnic takové operace zmizely, chyběly by jim pak peníze od zdravotních pojišťoven. Složité specializované operace by ale malé špitály klidně přenechaly specializovaným centrům. Předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarváš se pokusil serveru novinky CZ popsat, které zákroky se můžou počítat jako ty jednoduché. Podle něj by mělo jít o ty operace, které pro pacienta bez komplikací znamenají maximálně 3 dny na nemocničním lůžku. To může být právě operace kýly, žlučníku nebo taky slepého střeva. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale vidí v přesunu jednoduchých operací do malých špitálů problém. Podle něj pacienti chodí s běžnými problémy i do velkých nemocnic, a to třeba kvůli tomu, že mají zkrátka nejblíž. Jednoduché operace jim nechce brát i kvůli tomu, aby na nich tamní lékaři nabrali potřebnou praxi. Rozhodnuto má být do roku 2030, kdy má být hotová centralizace zdravotní péče. Na Kbelskou v Praze řidiči znovu potřebují pevné nervy. Rekonstrukce je ve své další fázi, tentokrát už poslední. Dneska se zavírají zbývající nájezdové a sjezdové rampy. Oprava ve dvou částech potrvá do konce listopadu. Poslední etapa rekonstrukce bude kratší, než se původně plánovalo, slibuje technická správa komunikací. Až do 23. října bude uzavřena sjezdová rampa do Veselské. V tomto úseku bude provoz na Kbelské veden jedním jízdním pruhem. Ostatní nájezdy a sjezdy zůstanou průjezdné. Alternativní trasy k této rampě budou značeny. Druhá část závěrečné etapy bude následovat od 24. října. Nákladní auto zabilo chodkyni. Tragická nehoda se ráno stala u Přerova nad Labem na Nymbursku. Žena podle prvotních informací přecházela silnici mimo přechod pro chodce. Okolnosti neštěstí vyšetřují nymburští kriminalisté. Plzeň povede další 4 roky primátor Roman Zarzický. Jeho ve volbách vítězné hnutí ANO už se dohodlo na koaliční spolupráci s hnutím STAN a uskupením pro Plzeň. Z plzeňského zastupitelstva naopak vypadli Piráti. Povolební jednání na západě Čech sleduje reportérka Klára Fajstová. Pěkné dopoledne.
2: Hezký den. Strany budoucí plzeňské koalice už podepsaly memorandum, které do 5 dnů přetaví do podoby koaliční smlouvy. Rada města bude 9členná, doteď měla 11 členů. Suverénní vítěz voleb ANO v ní bude mít většinu 5 křesel. V dosavadní koalici byli navíc Piráti, kteří se teď do 47členného zastupitelstva nedostali. Nová koalice bude mít 34 mandátů. V opozici zůstane ODS a uskupení Chceme Plzeň. Klára Fajstová, Plzeň.
1: No a úplně nakonec zpráv přinášíme. Počasí, nový týden zahajujeme za výjimečných přeháněk, během kterých naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 10. Zdravím vás z rádia Gold Impuls, jsem Adam Kuřica a opět nabídnu muziku let 60. až 80. Na řadě je Stevie Wonder, písnička I Just Call to Say I Love You. Přeji vám hezké pondělní dopoledne s datem 12. října.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené pondělí dopoledne, 12. říjen do 11. ještě určitě Phil Collins, písnička In the Air Tonight, také Karel Gott a jeho léta prázdnin, začne nejdřív John Denver, nahrávka Take Me Home, Country Roads. Přiznejte se, kdo z vás v noci zase vzbudil chudáka psa? Počkejte, nechte ty výmluvy, jo, žádné, on zase kňučel nebo on musel ven. Věda totiž promluvila. Studie z Torontské univerzity sledovala 25 lidí a 38 psů. Ukázalo se, že když se v noci začaly hýbat člověk i pes, většinou jako první se prosím vás pohnul člověk. Tím mohl svého čtyřnohého parťáka probudit nebo mu narušit spánek. Takže až se ráno podíváte na toho zívajícího chlupáče vedle vás s výrazem kdo z nás dvou je tady noční můra, radši mu běžte hned usmažit extra páreček jako odškodné. No, my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Na řadě je z našeho repertoáru John Denver. Přeji dobrý den.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Asistenti pedagoga se na vládu dostanou za týden. To by mohl kabinet projednat novelu upravující jejich financování. Po dopolední koaliční debatě to řekl poslanec za motoristy Miroslav Krejčí. Předcházet tomu bude ještě jedno jednání v rámci koalice. Shoda mezi ANO, SPD a motoristy podle něj panuje na rozšíření kapacity speciálního školství. Diskuzi nad novelou vláda minulý týden přerušila. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga. Jako další krok SPD vidí znovu zřizování speciálních škol. Vsetín se připravuje na dobu po Jiřím Čunkovi. Hnutí vedené současným starostou tohoto města na Zlínsku totiž u voleb propadlo. Známý politik tak bude podle všeho jenom řadovým zastupitelem.
3: 67-letý Jiří Čunek rozhodně přerostl komunální politiku, byl mimo jiné místopředsedou vlády, vedl lidovce, vládl Zlínskému kraji, co by hejtman. Na postu prvního muže valašské metropole byl co by starosta střídavě 16 let. Jenže jim vedené uskupení Rozumem a srdcem teď dostalo jen 16% hlasů, vítězné sdružení nezávislých kandidátů VS21 přes 40 a jeho lídr Martin Metelka dobil radnici. Jan Čada, Vsetín.
2: A jdeme dál. Ze sporu v Chlumci nad Cidlinou je pokus o vraždu. Policie obvinila 63-letého muže, který po hádce zaútočil kuchyňským nožem na svého známého. 38-letý muž utrpěl vážná zranění. Leží v nemocnici. Obviněnému, který sedí ve vazbě, hrozí až 18 let za mřížemi. Ochranu vodojemu Flora v Praze budou dneska nacvičovat policisté, vojáci a hasiči. Taktické cvičení se uskuteční v sídle pražských vodovodů a kanalizací na Vinohradech. Vodojem Flora patří mezi kritickou infrastrukturu a zásobuje pitnou vodou asi 16 000 domácností v Praze 2, 3 a 10. Do Vietnamu se dá z Česka dostat napřímo. Mezi Prahou a Hanojí létá pravidelná linka. Spojení je cestujícím k dispozici dvakrát týdně s mezipřistáním v kazašském Almaty, a to vždy v úterý a v sobotu. Mluvčí pražského letiště Václava Havla Jiří Hanych počítá, že po letech mezi Prahou a Hanojí bude vysoká poptávka.
4: Předpokládá se, že by nové spojení v prvním roce provozu mohlo využít víc než 67 000 cestujících v obou směrech. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými.
2: Podle vyhledávačů letenek cena přímého zpátečního spojení mezi Prahou a Vietnamem začíná zhruba na 18 tisících korunách. No a na závěr jdeme na počasí. Na obloze nám dneska vydrží jen pár mraků, ze kterých může trochu zapršet, bude 10 až 15 stupňů Celsia. Pěkný den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 11. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji vám hezké pondělní dopoledne, 12. říjen, a teď už další muzika let 60. až 80. Starship, písnička Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Tady Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pondělí 12. říjen, blíží se nám pravé poledne do 12. Za malou chvíli Petula Clark, písnička Downtown. Další muziku let 60. až 80. nabídne po zprávách v celu kolega Vláďa Jaroš. Já vám za sebe přeji poklidné pondělí, zvládněte ten vstup do nového týdne i nadále si užijte dnešní den s rádiem Gold Impuls, to znamená v rytmu muziky let 60. až 80. Jsem Adam Kořica a na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impulse. 12 hodin. Zprávy.
1: Pěkný den. V Krupce na Teplicku probíhají policejní manévry. Na místě zasahují pyrotechnici. Mají podezření, že je v Mánesově ulici nástražný výbušný systém. Policisté na síti X uvedli, že vymezili bezpečnostní perimetr. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět. V Mánesově ulici jsou rodinné domy. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Policejní mluvčí pro zpravodajský server iDnes.cz uvedla, že v souvislosti se zásahem na místě evakuovali dvě osoby. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempel. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
2: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. V Liberci je o koalici jasno. Na jejím vytvoření se domluvili vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený Lidem plus Piráti. V 39 členem zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. Novináři dnes o dohodě informovali zástupci těchto stran. V opozici tak nejspíš zůstane pouze ANO, které bylo součástí radniční koalice posledních 12 let. Světová média obletěla zpráva o čtyřnohém hrdinovi. Malý pes totiž v září v americkém Kansasu dokázal zastavit policejní hlídku a přivést ji na pomoc ke svému páníčkovi, který ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Jak píše server novinky.cz, druhý pes mezi tím svého pána hlídal. Ten v garáži nešťastně upadl a na pomoc čekal 3 hodiny. Policisté i hned zavolali sanitku. Po lékařském ošetření se majitel domu i díky svým psům už úspěšně zotavuje. Uznání se ale dostalo také policistům, kteří psa s připnutým vodítkem vnímali a napadlo je zvíře sledovat. Dnes čekáme sluníčko i mraky, těch bude víc na severu a severovýchodě, kde se přechodně může obloha i zatáhnout a místy se tam vyskytnou přehánky, na horách i sněhové. Naměříme do 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 17. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 12. hodina, hezké pondělní odpoledne na rádiu Gold Impulse. Vládě Jaroš za mikrofonem a teď Elton John, I'm Still Standing.

0: Radio Gold Impuls, 13. hodina se blíží. Vzpomínka na rok 1945 na Loutkové divadlo Spejbla a Hudvínka, které bylo založeno v Plzni v roce 1930, ale v roce 1945 o 15 let později tak se přestěhovalo do Prahy. Přesto v Plzni, protože pořád Spejbl a Hudvínek jsou tak považováni za plzeňské loutky, tak mají v Plzni svoje sochy, můžete je tam potkat. Byli jste? Podívejte se, vyražte na výlet. A teď vám hrajeme Middle of the Road.
1: Radio Gold Impulse.

Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Na škole ve francouzském městě Aubagne se střílelo. Podle místních médií je zraněný ředitel školy a jedna učitelka. Policie už podezřelého ze střelby zadržela. Média uvádějí, že jde o nezletilého. Na místo míří francouzský ministr vnitra a šéf rezortu školství. Krupka na Teplicku byla na nohou naštěstí zbytečně. Pyrotechnici tam dopoledne zasahovali kvůli podezřelému předmětu, kterého si na ulici všiml kolem jdoucí. Policie měla podezření, že by mohlo jít o nástražné výbušné zařízení a vyměřila bezpečnostní perimetr. Při prověřování podezřelého předmětu se ukázalo, že se jedná o zábavní pyrotechniku. Zásah probíhal v Mánesově ulici, kde jsou rodinné domy. Policie na síti X napsala, že celkem evakuovali 11 lidí. Ti se už můžou vrátit do svých domovů. Město Most už má plán na využití končící knihovny. Unikátní objekt se promění v centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Knihy a studovny se brzy budou stěhovat do rekonstruovaného objektu Repre.
2: Velká rošáda a hledání nového využití. Tohle všechno provází chystané stěhování. Původní objekt byl totiž projektován jako studovny a knihovna se sklady a řada místních měla proto strach, že nové využití objektu ublíží. Návrh, se kterým přišli architekti z německého Berlína, ale obavy rozptýlil. Pro nové využití vznikne koncept domu v domě, který původní prvky zachová.
1: Rusko podle Zelenského porušilo energetické příměří. Včera ho s okamžitou platností ohlásil americký prezident Trump. Jak píše agentura Reuters, ukrajinský prezident Zelenský dnes ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl, že Rusko příměří porušilo, zatímco Ukrajina podle domluvy v noci na ruské rafinerie neútočila. Zelenský zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Podle Trumpa obě strany s příměřím souhlasily. Zelenský se podle vyjádření pro Reuters o Trumpově návrhu dozvěděl z médií. Zopakoval, že Ukrajina je připravená dohodu o neútočení na energetické objekty dodržovat, pokud Rusko učiní totéž. Mraky dnes můžou být i přeháňkové, na horách i smíšené nebo sněhové. Postupně má ubývat srážek i oblačnosti. Naměříme mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy ukáže teploměr až 17. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 13. hodina, 3 minuty po 13. konkrétně, máme po zprávách a teď už hrajeme Sabrina Boys.

0: se 14. hodina, posloucháte Radio Gold Impuls. Dnes by oslavil narozeniny zpěvák, muzikálový herec, hudební skladatel, moderátor, ale za mě tak hlavně Jean Valjean z muzikálu Bídníci Karel Černoch. Byl úžasný Jean Valjean. Vzpomínáte, my taky.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Kriminalisté pokročili v případu zavražděné taxikářky v Šumperku. Navrhli obžalovat 39-letého muže, který zároveň čelí obvinění z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Krajský policejní mluvčí agentuře ČTK sdělil, že muži hrozí až výjimečný trest. Ženu letos v únoru bodl razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život 4 dny bojovala v nemocnici. Nakonec zraněním podlehla. Na Sněžce nasněžilo. Napadla tam první sněhová nadílka startující sezóny, která vytvořila vrstvu. Podle meteorologů začalo sněžit už včera. Kolem poledne bylo na Sněžce okolo nuly. SPD podpoří senátní kandidáty ANO výměnou za úpravu v ústavě. Hnutí Tomia Okamury chce do konstituce zakotvit českou korunu jako tuzemské platidlo. Dohoda padla na dnešním jednání vládní koalice. SPD se do druhého kola senátních voleb nepodařilo dostat žádného z kandidátů partaje. Nikdo neuspěl. Na rozdíl od toho hnutí ANO má ve finálním boji o horní komoru 13 kandidátů. Celkově jich kandidovalo 24. Předseda SPD Tomio Okamura dnes řekl, že voličům svého hnutí doporučí ve druhém kole senátních voleb volit právě kandidáty ANO. Má ale podmínku. Výměnou za to chce mít větší šanci na prosazení české koruny do ústavy. Pro kontext ale dodám, že Česká republika se zavázala přijmout euro podpisem přístupové smlouvy k Evropské unii. Souhlas s jejím zněním vyjádřili občané v referendu v roce 2003. Konkrétní termín přijetí společné měny ale stanovený není. Před 2 lety prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu vyzval ke konkrétním krokům, aby Česká republika do eurozóny vstoupila. Uvidíme, jak to dopadne. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům, aby do oblasti cestovali pouze ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Saúdská Arábie dnes prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských husijských povstalců. Při nich zahynulo 14 lidí a víc než 300 utrpěli zranění. Ráno a dopoledne se zítra místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, jinak se prosadí i sluníčko. Odpoledne bude postupně od západu mraků přibývat a v Čechách později zaprší. Naměříme maximálně kolem 14 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 14. Rádio

0: A my teď v rámci celé České republiky můžete pomáhat. Právě dnes startuje tradiční celostátní sbírka Bílá pastelka. Ta je na podporu nevidomých a slabozrakých. Dobrovolníci chodí v různých městech po celé republice. Když je potkáte a budete mít chuť, určitě pomozte dobré věci. A tady je Mrs. Robinson.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Pěkné odpoledne. Brněnské řidiče trápí ode dneška uzavírka. Autobusy a trolejbusy v jeho západní části Brna ráno nabíraly až půlhodinové zpoždění. Začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu. Na objízdných trasách se tvořily kolony, které dopadly právě i na řidiče aut. Silný provoz byl podle webu Dopravní info také na D1 a přilehlých silnicích. Společnost zajišťující modernizaci uvedla, že práce budou po dobu uzavírky pokračovat non-stop. V tunelech potrvají do 20. listopadu a podle ředitelství silnic a dálnic se nedaly už dál odkládat. Francouzské supermarkety se podle médií staly terčem kyberútoku. V desítkách francouzských obchodů přestala fungovat chladicí zařízení. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen. V Měrovicích nad Hanou na Přerovsku ve volbách uspěla kandidátka složená z Romů. S celkem 15 mandátů získala 2 křesla v zastupitelstvu. Usednou tam sourozenci. Do zastupitelstva z kandidujících Romů nakonec usedne 27-letá asistentka pedagoga Aneta Pompová a také její o 5 let mladší sestra Klára. Ta pracuje jako prodavačka. Server iDnes.cz ale upozornil na to, že s vysokou pravděpodobností skončí v opozici. Zmíněné sestry kandidovaly pod hlavičkou KDU-ČSL jako někteří jejich další příbuzní. Dosavadní starosta Měrovic Ladislav Bařina jako lídr vítězného sdružení Haná 2026 ale prohlásil, že koalici zřejmě složí s nezávislými kandidáty Měrovice 2026. V obci žije necelých 700 obyvatel a Romové z nich podle odhadů tvoří asi třetinu. Romští kandidáti už před volbami svou snahu o zastupitelská křesla vysvětlovali tím, že chtějí mít podíl na změnách v obci. Pro starostu je teď důležité, aby se v zastupitelstvu nehádali a vedli nekonfliktní konstruktivní jednání. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli protiruský sankční seznam. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to dnes oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex. Zítra čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak se ukáže sluníčko. Odpoledne má od západu postupně přibývat mraků v Čechách i dešťových. Naměříme do 16 stupňů, kde se udrží mlhy nebo nízká oblačnost, tam bude jen kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 15. hodině posloucháte Rádio Gold Impuls a teď vám zpívá a hraje Bonnie Tyler.

0: 16. hodina se blíží, Radio Gold Impuls s vámi, za chvíli další goldovský hit Save Me a teď pozvánka na rytířské turnaje a historický program. Je to zámek Dětenice, kam vás zveme, pokud právě dáváte přednost výletům do historie, tak to je něco pro vás. V barokním areálu Dětenic probíhají totiž až do konce října pravidelné historické programy a výstavy věnované středověku. To musíte zažít.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty míří nahoru. Maximální prodejní ceny paliv tak zítra stoupnou. U nafty se cenový strop proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů za litr. U benzínu naroste na litr o 37 haléřů na 46 korun 85 haléřů. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda ceny reguluje v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má platit do konce října. Víkendové volby rozhodly i sociální sítě, myslí si to politolog Vladimír Hanáček. Příkladem je podle něho úspěch jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který se dostal do Senátu už v prvním kole. Hanáček dodal, že částečně odzvonilo i různým předvolebním letákům. Prezentace na internetu ale podle něj není všechno.
2: Nikdo není volen jenom proto, že někde něco pronesl nebo napsal něco na leták, ale prostě obvykle se potřebuje na ten obsah poukázat nějakou poutavější formou. Na druhé straně tam, kde ten obsah úplně není, tak tam ani ta dobrá forma nestačí.
1: Politolog celkově zhodnotil uplynulé komunální volby. Z pohledu velkých měst podle Hanáčka spíš obecně posílila sněmovní opozice. V Jíníně na Strakonicku ráno zemřel skateboardista. Muž nejspíš nezvládl jízdu a narazil hlavou do zdi domu. Policejní mluvčí na webu napsala, že u silnice ho našel projíždějící řidič. Na místo vyjeli všechny záchranné složky. Přivolaný koroner konstatoval smrt a nařídil zdravotní pitvu. Podle dosavadních zjištění měl skateboard funkční přední světlo. Případem se zabývají dopravní policisté. Střelcem ze školy ve francouzském Obáně 14-letý chlapec. Při útoku na střední škole zranil ředitele zařízení a jednu učitelku. Policie podle médií podezřelého zadržela. Motiv činu zatím není jasný. Podle médií měl žák přijít do školy s brokovnicí ukrytou v pouzdře na kytaru. Poté začal střílet. 53-letého ředitele školy zasáhla střelba do boku, 37-letou učitelku do nohy. Zraněná dvojice je podle agentury AFP mimo ohrožení života. Později agentura informovala bez podrobností ještě o třetím lehce zraněném člověku. Mladíka podle médií spacifikovali zaměstnanci školy. Francie v současné době čelí vlně protestů, kterými studenti vyjadřují nespokojenost se stavem školství v zemi. Některé z demonstrací v minulých dnech provázelo násilí. Ráno a dopoledne se zítra místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, jinak se prosadí i sluníčko. Odpoledne bude postupně od západu mraků přibývat a v Čechách později zaprší. Nejvyšší teploty budou kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 16. máme po zprávách a teď už se vracíme do filmu Nekonečno.

0: Hodina se blíží, hudební speciál cover show, dnes o něj nepřijdete, úderem 18. hodiny se na vás těší originální hity těch písniček, co v Česku mají svůj text, můžete si s námi zaspívat.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Pěkné odpoledne. Začínáme dobrou zprávou ze světa sportu. Střelec Jiří Přívratský uspěl na světovém poháru v Káhiře, vyhrál střelbu ze vzduchové pušky a v seriálu se dočkal prvního letošního triumfu. Disciplínu ovládl 25-letý Přívratský podruhé v kariéře. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. Policie na Zlínsku hledá svědky srážky dvou cyklistů. K nehodě došlo včera kolem poledne na místní komunikaci mezi zlínskými místními částmi Kostelec u Zlína a Štípa. 68-letý cyklista na elektrokole narazil z neznámých důvodů do zadního kola o 10 let mladšího muže. Ten v tu dobu stál se svým jízdním kolem na kraji silnice. Jedoucí senior po nárazu upadl na zem a utrpěl vážné poranění hlavy. Později svému zranění podlehl. Druhý muž je v pořádku. Policie vyšetřuje příčiny tragické nehody a žádá, aby se na policejní linku 158 ozvali lidé, kteří nehodu viděli, případně ji mají natočenou palubní nebo jinou kamerou. Případem se zabývají zlínští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempl. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
3: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
2: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících týdnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Carlose Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. Zverev se stane světovou jedničkou jako druhý německý tenista v historii. Před ním to dokázal jenom Boris Becker. Zítra čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak se ukáže sluníčko. Odpoledne má od západu postupně přibývat mraků v Čechách i dešťových. Naměříme do 16 stupňů, kde se udrží mlhy nebo nízká oblačnost, tam bude jen kolem 9. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 17. Vladě Roš za mikrofonem. Hezké pondělní odpoledne.

0: 18. hodina se blíží, hudební speciál cover show už za malou chvíli. A teď se ještě rozloučíme francouzsky. Mireille Mathieu právě teď. Krásné odpoledne, skoro už podvečer.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Hnutí Duha chce od Filipa Turka víc. V následujících dnech se chystá podat návrh na exekuční vymáhání. Důvodem je omluva, kterou poslanec motoristů zveřejnil na Facebooku. Podle ekologů ale nesplnil povinnost uloženou soudem, protože omluvu nezveřejnil řádně a v souladu se soudním rozhodnutí. Spor začal, když čestný prezident vládních motoristů v dubnu na sítích uvedl, že při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady. Podvody využívající umělou inteligenci dávají lidem zabrat. Vlastní nebo zprostředkovanou zkušenost s AI podfuky má 24% lidí. Řada dotázaných má přitom pochybnosti, že by podobnou lest byla schopná odhalit. Zhruba 86% pak očekává, že počet AI podvodů bude v příštích 2 letech narůstat. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Umělá inteligence je při podvodech například schopná velmi přesně napodobit tváře nebo hlas skutečných osob. Některá uměle vytvořená videa nebo hovory tak můžou být kvůli takzvanému deepfakeu složité na odlišení od skutečných nahrávek i lidí. Biskupice na Zlínsku mají unikátního rekordmana. Ornitolog Jiří Svěčka kroužkuje ptáky jako o život.
2: Krásný den přeji. Jiří Svěčka právě dnes okroužkoval 300 000 ptáka a vešel tak do ornitologických dějin. Jubileum oslavil s tenoučkým kroužkem na nožce pěvušky modré, což je na Luhačovicku nejběžnější druh. Ovšem super ptáčník má na kontě pro výzkumné účely o životě drobného i velkého ptactva druhů poněkud víc. To poněkud je v tomto případě udivujících 213 druhů ptáků. Jan Čada, Rádio Impuls, Biskupice.
1: Kapr Karel zůstává symbolem touhy po přežití. Před skoro půl rokem se omylem dostal do zaplavené části amatérské jeskyně v Moravském Krasu. Jak upozornil server novinky.cz, ryba stále žije. O víkendu na Karla narazili jeskyňáři, kteří mu pomohli, když už měl na mále. Uvízl totiž v tůňce, ze které by se nedokázal sám dostat. Jeho neuvěřitelně dlouhá cesta z jeskyně tak pokračuje. Kapr je pojmenovaný po slavném jeskyním badateli Karlu Absolonovi. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, sem tam s deštěm a s teplotami kolem 14 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude jen kolem 9.
0: Rádio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Ženu naposledy viděli před 6 dny v hrabství Caithness na severu Skotska. Informuje o tom místní zpravodajská televize STV News. Podle té po ženě pátrá i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Žena přicestovala 2. října v podvečer vlakem do města Vik. Naposledy ji viděli kolem 16. hodiny 6. října v ubytování ve vesnici Joan Oak Roads. Policie vychází z toho, že žena mohla cestovat do oblasti zálivu Sunnic Bay, který je vzdálený několik minut jízdy autem. Čeští diplomaté na generálním konzulátu v Manchesteru jsou kvůli případu v kontaktu s místními úřady. Powerbanka vyvolala pozdvižení na palubě letadla. Přímo nad hlavami cestujících začala v zavazadlovém prostoru hořet. Kabinu rychle zaplnil kouř a do hašení se podle záběrů zveřejněných na sociální síti X zapojili i cestující. Posádka nakonec oheň uhasila pomocí hasícího přístroje. Letoun indické společnosti Indigo tak musel nouzově přistát. O zraněných se informace neobjevily. Na sněžce napadl první sníh nadcházející zimy. Na nejvyšší hoře Česka vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů sněžit začalo už včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale i v Jizerských horách a na Šumavě. Slavističtí fotbalisté přiletěli za Ligou mistrů do jiného světa, konkrétně na pomezí Evropy a Asie do azerbajdžánského Baku, kde se Pražané utkají s místním týmem Sabah.
2: Zdravím od břehu největšího jezera na světě. Stojím tady na promenádě u Kaspického moře, které končí v nedohlednu. Jen v dále vidím velké nákladní lodě. Na druhé straně mám ale výhled na pobřeží s neuvěřitelnými futuristickými mrakodrapy, které tu po městě potkávám. Ty se tu mísí se středověkou architekturou i pozůstatky sovětské éry. Hlavní město Azerbajdžánu Baku leží uprostřed naftových polí a vede odtud několik ropovodů. A právě ropa tohle město pomohla proměnit v bohatou metropoli. Podél pobřeží také teď vidím atrakci ruské nebo třeba budovou připomínající ikonickou operu v Sydney. Tady je to ale nákupní a zábavní centrum. Od pobřeží Kaspického moře Martina Krova, Radio Impuls.
1: Zítra bude slunečno, postupně oblačno, sem tam s deštěm a s teplotami kolem 14 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu jich je 16. Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel včera, bylo mu 79 let. V Národním divadle působil od roku 1975. Roberta Fica pobouřila svatba opoziční političky se ženou. Slovenský premiér označil veselku za protiústavní provokaci. Vadí mu sňatek poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko a šéfky parlamentního výboru pro lidská práva a menšiny Lucie Plavákové s partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi svatby. Příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu jezdí do ciziny. Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky dnešnímu vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šangaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. A po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to povedlo. V úterý bude zpočátku slunečno s ranními mlhami, postupně oblačno, místy se zatáhne, večer v Čechách zaprší. Naměříme teploty od 12 do 16 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. ODS zažila podle politologů v komunálních a senátních volbách

0: citelný propad. Občanští demokraté přišli na radnicích o 573 zastupitelů, což je nejvyšší ztráta ze všech parlamentních stran, a neuspěli ve většině krajských měst, včetně Prahy nebo Českých Budějovic, kde dominovalo hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Podle expertů doplatila strana na sólový postup i odliv voličů k motoristům a regionálním projektům, zatímco koaliční partneři z někdejší vládní spolupráce posílili nebo udrželi pozice. Žádný mandát navíc ODS nezískala v prvním kole senátních voleb a ztratila tradiční bašty jako Plzeň, do finále posílá 9 kandidátů. Předseda strany Martin Kupka přesto nestrácí optimismus a výsledky ocenil slovy, že strana má mít z čeho radost. Herečtí kolegové vzpomínají na Jiřího Štěpničku. Dnes zesnulý dabingový bard byl podle nich mimořádně všestranný, ať už jde o divadlo, film nebo televizní role. Prezident herecké asociace Ondřej Kepka vzpomíná hlavně na Štěpničku v dabing představitele Indiany Jonese.
1: Je to český Harrison Ford především pro mě. On zpropagoval to Harrisona Forda. To je jedna z největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
0: Štěpnička byl také významným divadelním hercem. V Pražském národním divadle zářil už od roku 1975. Dnes zemřel v 79 letech. Při automobilovém závodu na Majorce tragicky zahynul spoluzakladatel restauračního řetězce Osteria Klaus Rader. 63-letý německý podnikatel se se sportovním vozem Porsche 911 zřítil do horské Rokle a zraněním na místě podlehl. Jeho rakouská spolujezdkyně skončila v nemocnici s vážným poraněním páteře a míchy. Rader nepatřil mezi přímé soutěžící, ale řídil kontrolní vůz prověřující stav trati, přičemž pořadatelé po nehodě třídenní rally předčasně ukončili. Rader v roce 1999 založil síť italských restaurací, která z původního norimberského podniku postupně expandovala do celé Evropy, včetně České republiky. Američanům se blíží oblíbený Halloween. V období do 31. října je teď za Atlantikem nový trend sledování hororových událostí. Hitem jsou duchové a strašidla na bezpečnostních kamerách u dveří. Skupiny sousedů se ke sledování scházejí v kavárnách, knihovnách nebo ve vlastních domech.
2: Lidé v USA vyměňují klasická kina za místní kavárny a knihovny. Cíl je jasný, společně analyzovat strašidelné záběry z domácích bezpečnostních kamer nebo poslouchat městské legendy z vlastního okresu. Tyto komunitní akce jsou často zdarma a propojují sousedy víc než moderní technologie. Dávají tak přednost sdílenému strachu a lokálním příběhům před hollywoodskou produkcí. Američané jsou v tomto směru velmi kreativní. Také výzdoba vlastních halloweenských domů nebere v tomto měsíci konce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Předposlední fotbalisté Slovácka šokovali v 10. kole ligy druhý Liberec a zvítězili na jeho hřišti 2-0. Tým z Uherského Hradiště slaví vůbec první výhru v sezóně, a to i přesto, že hrál od 60. minuty v oslabení po vyloučení Davida Puškáče. V dalším utkání se Teplice rozešly smírně s Olomoucí po remíze 1-1. Hanáci dohrávali od 40. minuty bez vyloučeného Luise Lurvinka. Oba celky se díky bodovému zisku dotáhly na třetí Mladou Boleslav. Ligový program uzavřel duel na Letné, kde osmá Sparta porazila Pardubice 2-0. Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až do 17. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, jestli

0: Existují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Ceny ropy rostou. Stouply po tom, co Rusko v posledních hodinách útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Navzdory tomu, že šéf Bílého domu Trump vyhlásil energetické příměří, také na Blízkém východě napětí eskalovalo. Saúdská Arábie oznámila, že dnes čelila novým útokům dronů a řízených střel. Už o víkendu jemenští šíčtí povstalci Husiové, kteří jsou spojenci Íránu, zaútočili na letiště v Riádu. Došlo také k vyostření útoku na tankery v Hormuzském průlivu. Ceny ropy tak jsou o víc než 70% výš, než byly před americko-izraelským útokem na Írán na konci února. Společnost SIO chce založit vysokou školu, požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet dva bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
1: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
0: V Česku je podle webu Ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Ženu naposledy viděli před 6 dny v hrabství Caithness na severu Skotska. Informuje o tom server skotské zpravodajské televize STV News. Podle webu po ženě pátrá pobřežní stráž, potápěči i horští záchranáři. Policie žádá o pomoc i veřejnost. Žena přicestovala 2. října v podvečer vlakem do města Vik. Naposledy ji viděli kolem 16. hodiny místního času 6. října v ubytování. Fotbalisté Slávie si v Baku věří. Doufají, že proti Sabahu mají v lize mistrů největší šanci uspět. Pražané odcestovali k 2. utkání hlavní fáze soutěže už v neděli. Slávia v úvodním kole prohrála doma s Lens 2-3 a protáhla čekání na vítězství v hlavní fázi ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v úterý v 18:45. Sabah je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. V úterý bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později zaprší. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při nízké oblačnosti bude kolem 9.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Z vraždy taxikářky v Šumperku je obviněný 39-letý muž. Kriminalisté ho chtějí obžalovat z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Hrozí mu až výjimečný trest. Podle policie muž letos v únoru v Šumperku bodl 44-letou taxikářku nožem do krku ze zadního sedadla taxi a vyhodil ji na ulici. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným autem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život v nemocnici bojovala 4 dny, nakonec zraněním podlehla. Armáda s policií trénují obranu Prahy. Klíčové jsou třeba objekty kritické infrastruktury. Jejich ochrana může v případě ohrožení rozhodovat. Konkrétní cvičení proběhlo v areálu pražských vodovodů a kanalizací na pražské Flóře.
2: Houkají sirény a přijíždějí vojáci. Na místě připravená policie pro ně už má úkoly, zejména to, kde kdo bude hlídkovat. Jsou to nejen lidské oči, které sledují objekt a okolí. Pomáhají i drony a nejenom ty známé létající.
3: Vyvádíme tady podvodní dron, kdy jsme schopni jednak zasahovat v mnohem větších hloubkách, plus dělat prvotní průzkum na nástrojný výbušný systém.
2: Říká Marek Šobr z potápěče.

0: hasičské skupiny pražských hasičů. Dron ale může jezdit i po zemi. Takový měl na starosti voják Michal Červený.
1: Autonomní vozidlo, které používáme k zastřežení perimetrů nebo chráněných objektů. Ty obrazy si vysíláme do vozidla, kde máme pracovištěm operátora.
0: Vodojem Flora jako jeden z nejstarších v Praze zásobuje přes 16 000 odběratelů městských částí 2, 3 a 10. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Kauza Diag Human pokračuje. Lucemburský soud zablokoval kvůli případu podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách, přes které ČES vlastní distributora plynu Gasnet. Firma ČES to oznámila na webu. Na informaci upozornil server Ekonomický deník. Společnost ČES označila krok lucemburských úřadů za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou neměla nic společného. Česko-švýcarský podnik Katal Josef Šťáva se v kauze Diag Human domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun. Firma uvedla, že podle oznámení mají tato rozhodnutí za následek omezení dvou společností v nakládání s majetkem náležejícím Česku a ČESu. Prostor před pražským Rudolfinem večer zaplnil protest. Lidé demonstrovali proti jmenování právníka Jakuba Kříže, někdejší Miss World Taťány Kuchařové a aktivisty Daniela Bleka do Rady vlády pro lidská práva. Požadovali jejich odvolání. Podle pořadatelů dorazily 300 lidí. Podle nich jmenovaná trojice práva menšin nehájí, ale naopak vystupuje proti nim. Kříž mimo jiné spolupracuje s protipotratovým hnutím pro život a s Aliancí pro rodinu. Kuchařovou kritizují za využití queer tématu při rozvodu. Black prosazuje zákaz operativní změny pohlaví. Kříž i Kuchařová opakovaně výhrady odmítli. Pivovary na Slovensku bojují s existenčními problémy, hlásí finanční ztráty. Slováci pijí mnohem méně alkoholického piva a na změnu musí pivovary reagovat.
3: Do popredia ide spotreba nealkoholického piva a rádlerov. Slovensko je v tomto premiantom v rámci Európskej únie. Už štvrtina produkcie piva v krajine je nealkoholická a s tým majú problém malé pivovary. Sú radi, keď predajú to, čo navaria, bez šance deliť to na také či onaké pivo. Musia dodržať rovnaké pravidlá ako veľké spoločnosti napriek značným rozdielom v objeme výroby. Slováci čoraz častejšie pijú pivo doma a kupujú ho v obchodných reťazcoch. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: V úterý bude zpočátku slunečno s ranními mlhami, postupně oblačno, později s deštěm. Naměříme při déle trvající mlze kolem 9 stupňů, jinak se může oteplit až na 16.
4: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel v neděli, bylo mu 79 let. Herec a dabér působil v Národním divadle zhruba půl století. Od roku 1975 vytvořil kolem stovky postav. Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí i rozhlasem. Diváci ho také dobře poznají po hlase. Byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet dva bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
2: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
1: V Česku je podle webu Ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní

0: situace, doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským Husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saúdsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
1: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje. Kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvika Möller, Radio Impuls.
0: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se do čela žebříčku posune díky pondělnímu vyřazení třetího hráče ATP Španěla Alcaraze v Šangaji. 29-letý Němec se stane nejstarším hráčem, který poprvé usedne na světový trůn. Po Borisi Beckerovi je teprve druhým německým tenistou v historii, kterému se to podařilo. V úterý čekáme jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, později s deštěm. Naměříme teploty kolem 14 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Rozloučení s Jiřím Štěpničkou bude za týden v úterý. S hercem se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle v Praze. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30 dopoledne. Štěpnička zemřel v neděli, bylo mu 79 let. Herec a dabér působil v Národním divadle zhruba půl století. Od roku 1975 vytvořil kolem 100 postav. Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí i rozhlasem. Diváci ho také dobře poznají po hlase. Byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi nebo Stevenu Segalovi. Za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží Štěpnička v roce 2002 získal cenu Františka Filipovského. Společnost SIO chce založit vysokou školu, požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí Ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit příští rok v září. Vysoká škola SIO chce nabízet 2 bakalářské studijní programy. Sídlit by měla v Praze 10. Spolumajitel SIO Jan Šotola řekl novinářům, že jim vysoké školství v Česku přijde velmi konzervativní.
2: Vlastně z těch oborů nebo úrovní vzdělávání nejvíc obsahuje ty tradiční metody a tradiční obsah. Ve smyslu, že studenti sedí v posluchárnách a poslouchají, jak teda název napovídá. A z naprosté většiny to vysokoškolské studium je prostě pasivní příjem informací.
1: V Česku je podle webu Ministerstva školství 26 veřejných, 2 státní a 26 soukromých vysokých škol. Cesty do Saúdské Arábie si máme rozmyslet. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. V Saúdské Arábii je k dnešku v cestovatelském systému Drost zaregistrovaných 85 Čechů, v Jemenu 16. Spojené státy zvažují údery proti jemenským husijům. Mezi oběťmi útoku na letiště v saúdsko-arabském Riádu je totiž i Američan. Prezident Trump připouští zapojení armády.
3: Americký ministr zahraničí útok odsoudil a připsal ho jemenským povstalcům podporovaným Íránem. Pro americké vládní zaměstnance v Saúdské Arábii platí výrazná omezení. Letiště v Riádu mohou využívat jen se zvláštním povolením. Nesmějí ani do pásma 32 kilometrů od jemenské hranice. Americká diplomacie vyzývá k opatrnosti také ostatní občany USA. Před cestami do Saúdské Arábie výrazně varuje. Kvůli extrémnímu napětí na Blízkém východě administrativa nedoporučuje ani cesty do Emirátů. Ze Spojených států Hedvika Möller, Radio Impuls.
1: Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Německý tenista se dočil